potom měsíc jedla knekebroty s tvarohem. Pro kluky z ulice byla vždycky

dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo,

písničky umíme, jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud. V peřejích slibů

0: 三。
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

směrem po sport a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Už tady někomu

letí strom. Jak z paměti se tří svou krajinu verši a dun. Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli, ladies and gentlemen. My tě směli v očích a jazyky vypadlé ven. Nejhůře na tom byl psychicky reportér z CNN. Na patře hotelu Hilton a vyprávěl kuvajský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break.

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní.

snad ani nebyl biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele, zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde, a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli nazpět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko skáněl. Už se těším, až se mi při společnosti

0: se moc nezměnila, rostlo mi lež půlír, díky ostrá jako čepel, díky stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: Je neděle a krajinou své náčiní si nesa, jde malíř a rozhlíží se kolem. Tu do oka mu padne kráva na okraji lesa a on právě v ní zeří veledílo svoje. I napne plátno, na pozadí namaluje les, zhora nebe a oblí vršek zprava. Pak louku plnou kvítí, až radostí si tlesk, teď zbývá jen to hlavní, totiž kráva. Tu na paletě své jemně míchá hebkou hněď, noří štětec a chystá první tah. Však jak dotyčnou krávu přeměřit chce naposled, jeho model Aita z ničeho nic pláh. Toť pravé hovado, nechat obraz obrazem a jen tak zmizí, takže nikdo neví, kde je. Marně volal, skákal, po krávě se slehla zem a na plátně dál bílá skvrna zeje. Ještě dlouho tam té neděle ku lesu oči pnul štětec pohotově po ruce. Nakonec nemusel by to být ani lauter stejný tur, jen kéž by obraz dotáhl do konce. Jak vidno, svět je prevít, nechová se právě vždy tak, jak by nám bylo milo.

Bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova, možná, že se mi trochu rozsvítí. Vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití. Tenhle ten alkohol metla lidstva na křtiny i

Snad na zítří přejdou mlhy mraky, mysl se rozítří. Já začnu skládat taky, a kdybych snad zase nevěděl, vrátím se ve spolek těch krásných těl. Tam, kde je alkohol, metla lidstva na křtiny.

polikám na sucho a zahřívám jedech. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést. Rafičky, hodiny a ulice, měst.

nad sebou chuť vstát, z jakýže dálek v zemi někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater a je to

ďáblu jsem duši zaprůdal, na Ruska jsem mordoval. Teď jsem agent CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně byl.

jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Vaha, vaha, na mě si dej vacha. Nebo já jsem strašně velmi, velmi příšerňácky, strašný vác.

0: Atem, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nej.
1: Zlý celého světa, spojte se!

za naši stodolou plouží koupe se Bůh. Ústy vydechl křehká křidelka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padají k zemi.

slunci a pomalu padaj k zemi. Do větru šeptám, s tebou lépe je mi. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něhy vracím se, vždyť z ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou louži.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Je krátce po čtvrté hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

šťouchni si do jehly. 50krát běda, ono mi to nedá, cuká mi to kolenem. Něco na mě sedá, člověk teda hledá, kam s tím těžkým břemenem. A tak zamknu chajdu, do hospody zajdu, hned

před zprávou z černé kroniky, před strojem času v Orloji, před tikající samotou.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Na půl noc a na půl den, na pomoc máme všechny barvy duhy v poslední vteřině. Naštěstí

0: je krátce po páté.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Máš oči černé, děvčátko. Jak do tmy se podívat? Ten pohled hoří, ten pohled bolívá a zůstává na pořád. Máš oči černé na úhel a pod víčky zůstal ti prach.

máš vlasy černé, děvčátko. Jak hříva v raníku a do copů je zaplétáš uzlíček k uzlíku.

Máš duši bílou, děvčátko. Jak křídla andělů, kdo určil kroky všech tvých cest a tíhu údělů.

Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústane. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch

Přízrak Sarah Kane, ale ta spící démoni najednou chtě ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: My jsme chamtiví tyrani, jak dravá řeka při povodni. Přijde kdykoliv chce,

chtělo by to víc pohody, naslouchat dešti schovaný pod schody, na zahřátí deku, rum a k jídlu veku, poslouchat se a nemluvit.

0: Krátce po 6. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

na dny, kdy propilo se vstupný, na velký povodně a taky na správce, co uměl.

jak moc mi scházíš, když stojím na pláži sám. Koukám, jak vlny svůj písek si hladí, tak hladil jsem

šest hodin, ještě srdce chrápe. To jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na půlovce a ona v trafice. Oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce. A schody jedou a nechtějí stát. Na stanici Jiří hospodě brat.

v tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiřího z Poděbrad. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní v průvanu na schodišti.

vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. No tak jsme vystoupili, vzali flašku rumu a pěkně se spolu

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

hladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a

vysypaný, tohle neplač, je to zvaný, slova mlčí. Ztratila dech, Janek z mostu, skáče po zádech.

dal zahrát na hoboj. A na tu jubilejní jízdu koupil všem nový stejnokroj. Praděda určitě to věděl a na tu jubilejní jízdu koupil všem nový stejnokroj. Praděda určitě to věděl

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Já město znal, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil,

kamenný most, kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct, aby sis neoblík.

stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk, co duši zaléhá, co uší zaléhá, zvuky aut, zvuky cest, co nás dovedou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

jenom tu svíci maličkou, nech jí dál za svým oknem plát. Pod zimní dešť zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou.

trpíte, jak to snášíte, jak se na to díváte, jak pak to hodnotíte.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson.

babka byla zloduch, hoj hoj od kosti. Snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom matce hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete. Víte, jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedyla. Vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nož.

hlava se točí a ze břicha tahám si meč. Můj život končí stejně jak zmařená steč. Kde ses tu zjevila, má první lásko, vybledlá tvář za smuteční maskou, oči mě šálí a v hrdle vázne mi řeč. Tak prohni se v pase a roztanči svět, si je

tažení na východ, hejtman už rozkazy dává. Má ženo z pouště, krásná snědá a žhavá. Navždy a bez konce, já nechtěl jinou. Hvězdy se třpitily nad Palestinou, sen o naší lásce, k

Rouhve vlály a černý dým linů se vdál. Vždy jsem byl lokajem, nyní jsem mohl být král. Dech se až tajil, bylo to snadné, brát si a neplatit tvé tělo vnadné. Slzy si stírala a já se divoce smál. Tak prohni se v pase a roztanči svět, jsi jediná, kdo mi dnes zbývá. Pak s to do stranou šel, chtěl jsem tě hned, ty jsi musela být.

Neznám tě, kdo pak si, prosím tě, odejdi pryč. Chladně se díváš, z očí však sálá ti chtíč. Nejsi

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se nevelký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra, je to však činžák.

před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Petru, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko

skrytých v modré slupce čí. Ve světle ram, když tančíš bam, si prostě vamp, si prostě lady a já pořád jenom Trump, ať je vás šik.

na met nastrdí. Za pár let stačí pytlík keksů a kdokoliv, když potvrdí,

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ať je sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolik.

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

nejspíš to vezmu pěkně od začátku. Člověk se narodí, je voňavej a čistej, plínky se vyvaří a zbytek spraví olej. Proto je malej člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste,

a proto začíná žít podle těchto zásad. Pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat. A čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žen touru. Čistej i špinavej se koupáme a myjem. Ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda.

šťastu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru.

Už vězňové Boleslavy na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně za 10.

Díky našich krámů Spektru zejtra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. Čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost Švejku. I z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

čas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

0: mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách. Klenotník měsíc zavřel krám, výkladu svoje šperky sbírá. Chlap jen tak lehce neumírá na modré lodí jménem Fram. Tě za pár roku vyhledá.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpit, abych se

já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával pravý dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl na post.

0: otevřeným oknem proudí ke mně svět. Vítr mi zanesl zvenku pár vět.
1: Jitko, mám tě rád.
0: Slyším na ulici.
1: Tady jsem

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Zatažený závěsy, za nima ty jsi.

ti křídla a říct: jsem tvoje máma, ty moje dcera.

vlasy ze starého posedu ve středu. A pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů

mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si zvolává dole děti k obědu. A já stále jdu. Těch pár tvých výkresů dál si ponesu, ať mě čas od času

nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych ti asi dal.

a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych ti asi dal.

0: bylo 11.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

Měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku,

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, lásko, lásko z hřbánku.

0: Madonna Donatella.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

poznat, že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe

bych to neměl nahlas říkat, ale nejhorší jsou kritici. Uvítej měžnou kytici, přivoní a hned jí začnou žvíkat. Autor prý se s nimi musí stýkat, chce-li se udržet na špici. Leckdo však má křeč a zimnici, je, jen slyší to stádo z dálky hýk.

tak do 30 let mi prý životu čecká sne, říkal kluk, co bosý mířil křím.

0: zeď.
1: Všechny ženy na plakátech byly ke mně otočené záde, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc září a pádek tvrdá zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pádek tvrdá zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

Tak jsem běžel pod zdviženým prstem a televizní věže dýchal jako poraněný vlok. Drtil jsem kámen v sobě jako mukl, čekal, až vyprší mi trest. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. V tom pokoji všechny ženy na plakátech byly ke mně otočené zád, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

O půlnoci to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha věcí přesně na míru.

Někdy cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď. Poblíž pomníku,

jak blumy, nejsem první zbraň, že komu došel dech. Co jsem uměl, dneska každý druhý umí. Měl jsem kliku, často měl jsem pech.

je čas vyrazit, brácho. Vem to přes Vysočany, u pumpy s klukama kus řeči a kus sekany. A potom Vršovice kolem Dělíčku, kam si chodil na fotbal. Pak do Karlína, do Myčky pod hotelem. Vaškovi dáš 20, by ti pořádně vzal kola. A pak kafe na tvým starým štaflu. A v noci kolem diskotéky u Výstaviště. A ve 4 ráno na nádraží. To přijíždí Berlín. Ale nezapomeň, dneska máš Rito tam nahoře. Tak si zhasni ceduly a holkám na dispečink nahlaš. 27.

a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty, když stromy rozkvetou.

jak déšť. Kruh lidí a jmén a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

Kdysi dávno pánu Bohu vypadl z kapsy mladý sek. Kutálel se, zastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatí, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno mlčet.

chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu přečte si úřední zprávu, až jsem byl zastřelen.

Už je mi víc, než kdy bylo Mozartovi, už je mi víc, než kdy Vysockému, podhůřím prodírám se k vrcholku svému, aby mi výhled

pohřbený zaživa se suchými slovy. Co pak se tohle dělo i Lotremontovi? Jak se osvobodit od trýzně a žalu?

se hned na okovi. Co pak se tohle dělo i Schubertovi? Opisuji básně věčnosti zertů, jako hluchoněmý, který touží zpívat. Když je čtu po sobě, chce se mi spíš vzývat. Zoufalství toužím vydat alespoň krok

pochyb, můj milý pane, že jsme tvé děti. I kdyby ta pravda nade vším se skvěla, nevím, zda i já vždycky a zcela. Ale u nás ve městě přežije spíš, kdo neví, než ten, kdo ví. Co pak se tohle dělo i v asi

mém věku už ti všichni byli mrtví, sežehlí talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí, nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat k dobrému už ani slova. A já nejsem Vysocký a zdaleka ne Mozart, to není důvod, abych rychle umřel taky. Závistivě vyhlížel své jméno na nebi mezi mraky, padal kamenem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

jak koruna severního peří. Městečko Krouna tu pod horama leží a v ranci zpívá Nevermore. Krouna, krouna, krouna, krouna, krouna, půlnoční vítr tolik nezebe, když staví schody přímo do nebe, když mraky trhá jako dým. Za Vernem zpívám a nevím, jestli smím. Za Vernem zpívám Nevermore. Krouna, krouna, krouna, krouna, krouna. Za Vernem zpívám Nevermore. Krouna, krouna, krouna, krouna, krouna. K večeru vyšly první hvězdy, stříbřily koleje a otevřené brzdy. Krouna, krouna, krouna, krouna, krouna, za Vernem zpíváš Nevermore. Krouna, krouna, krouna, krouna, krouna, jsme jenom děti ve tvé náruči.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

věřme, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlejícím,

park obrázků a skec. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek

zapomíná. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlející, ani nevíš, co bude dál. Za tvé oči hřející. Ani nevím.

kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Lásko, už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mne to bolí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Hele, už je tady.
2: A dva, tři, doleva.
1: Hele, už je tady.
3: Hele, už je tady.

pacholku, netušil vůbec nic, se sedal z bicyklu jen tak, jako by nic. Nezmohl se na slovo, když jsem skočil, zmuchlal ho pod sebe, hrůzou se pomočil, fuj.

0: odpovídá: Volodě, kál jsem se a omlouval, než jsem ze dveří putyky vycouval. Vtisk jsem mu tiskara i všechny drobný, podal mi tlapu prej. Do smrti dobrý, to jsem si hodný.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec.

slyšel svět a z jeho hlasu, ba i z těch málo věd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídáme věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus,

Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

čel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám. Lampion jabloňových květů, nejlepší ze všech možných světů, je prý ten, kde jsem.

tak se koukáš z okna pátečního vlaku. Ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra za

slunci nedosáhl. Na zádech má křídla.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Námořníka život je prej strašně veselej. Nevěřte těm, co vám tohle napovídat chtěj. Od rána do noci jenom dřina, hlad a boj.

0: budu blízko, tu až teplé slunce v peřinách bude nízko.
1: Kdo sváže léto do snopu, úrodu usklízí, kdo paběrkuje ze strnišť, na zimu uklízí.

0: saně tmou, až poženeš saně tmou.
1: Poté při oči ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
2: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stále.

bez duše. Zase mi ztrácí zubatý střely do koše.

země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe

naproti výtahu. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet. Dostaneš visačku číslo.

střechy od dětství až do prosektury. Životní kréda, většinou zbytečný a po nevěře splí. Do klubu odložených milenek jsou tyhle dveře, všechno si prohlídni,

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

málo co je krásný, tak jako noční Praha. Ale třeba si to právě ty. Tramvaj jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rosy balby z konfety. A černá, černá, černá je barva tvejch vlasů a noční Vltavy. Já zažil už více zim než ty a ty moje vlasy jsou sůl a pepř. A černá, černá, černá nosit jinou barvu, to tě nebaví. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak

Málo co je krásný, tak jako noční Praha, ale třeba si to právě ty. Tramvaje jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rozsypal bys konfety. A černá, černá, černá je barva tvých vlasů a noční Vltavy. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak to mi věř.

od hlavy zrádného krovinám až mysli nevěrné, od Dunajek hltavým Baltu celého pěnám, krásohlasí zůžilých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv k ourazu záští jazyk. A

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Nežalte, nežalte, těch snů umírání. Vždyť je i ten pocit,

na nule a tak zmizela z naší ulice. Jako když vystřelíš z ručnice,

hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na hajnýho

Svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švíhne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včel ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, zapadní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolů, na jednu kolu a na 14 pit. Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není, a doma by ubyl.

pokryl jsem utratu, všecky ty čárky, koupil jsem marky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do Židnobanky, k účelům firmy Blažek a syn.

0: pitvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však.
1: Pitvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

On mi slíbil, určitě přijedu, dejme si sraz v šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpétum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám.

je mi, jak bych byl u cíle. Myslel jsem zítra, je to už dneska. Život je perpetuum mobile, točí se jako černá LP deska. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň.

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl.

že má už s maskou zrostlou tvář. Věru má. Stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Trápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení moruší, obzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střed, kejklířů vzmaň. Trápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení moruší, ovzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní šlep, zrcadla střek,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Po druhý dnes se na mě směje chlapík, co jen dva zuby má. Možná, že zajde na kurděje,

jeho těch slov padla ještě spousta a mně se věřit nechtělo, že nezbylo srdce kouska, že za to moh jen srp a kladiv.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř,

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se fox

Ten mírný krok, trochu pyšný a trochu něžný, trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát, že moje hvězda vychází. Zase nic.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

Netrap se, hochu, co se stane, až tě parář ožení, na žádná holka nedostane.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky z

zadnice, ctihodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme, že

ale jako by slil vodu přes cedník. Je z tebe nakonec mučeník, čekají tě ovace a potom veřejná kremace. Rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu? Kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu? Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosté.

0: čekám.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní, malý klam rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

mě opustilo štěstí. Ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál 9 hodin 25. Jako bych dostal

keři. Zkusím tě utrhnout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký vzduch.

0: aby bylo
1: šťastný dítě,
0: všichni svatý
1: hlídají tě.
0: Koně budou
1: tančit vzelí,
0: zlý
1: myšlenky,
0: zlý myšlenky.

0: Tátu zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem přitlou klatu.
0: V šeru noci
1: vše se halí,
0: tak už spinkej,
1: tak už spinkej.

0: vše se halí, tak už spinkej.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik.

zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit.

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Fidel by z nás měl radost.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

fráze, s tím, že se jenom umyje, když vanna přetéká, volám heuréka.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

přístup. A málo myslíme na ty, co dali nám základ a mohli nás kupředu vést. A tak bloudíme v kruzích a ve slepých ulicích, zavřeme oči, to proti

mě v zimě, na návštěvu pozval si mě. Obr do jeskyně, kde on bydlí vedle vidlí, pozval si mě. Strouhanku jsme večeřeli, tenkrát mě. Obr do jeskyně, kde on bydlí vedle vidlí, pozval si mě. Strouhanku jsme večeřeli, tenkrát spolu, v té jeskyní díře.

Je to dlouho, je, to je dlouho. Co my jsme to zažili? Možná, že je to tím, že jsme tenkrát nejspíš asi prostě mladší byli. Malej pán v klobouku a s novinama přijde zase jednou, až se bude

cesta byla černá, jako křídla havraní. Pistole však toho času nebyly jen nahé.

tak jak voda v Ostravici, tak plyne doba, její čas. Tak jak voda v Ostravici, plyne doba, její čas. Ostrava je na dietě a bude šumná, šumná zas, ale zatím Ostrava je

jsem v sobě zablouzen, jak v zrcadlové síni. Uvařil jsem si čaj, je dlouho po půlnoci a srkám přes okraj. Jsem doktor po nemoci, na očích balvany a v hlavě zvony zvoní, když klečím u vany.

rozhlíží se Prahou a já bych si jen přál vidět tě zase nahou. Uvařil jsem si čaj.

posílá své svaté. Na prvních paprscích sedlají černý koně. Je slyšet divný.

zahradě za cihlovou zítkou. Popsanou v slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích.

Tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

ten častoulek tichých kroků. Vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

na čtyrány, proč ty scény, milý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova, možná, že se mi trochu rozsvítí. Vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití. Tenhle ten alkohol, metla lidstva, na kři-

tuda. Snad na zítří přejdou mlhy mraky, mysl se rozítří, já začnu skládat taky. A kdybych snad zase nevěděl, vrátím se ve spolek těch krásných těl. Tam, kde je alkohol, metla lidstva, na křtu.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Začouzený restaurace na nádraží, ti ta šlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži a svůj příběh nadšeně ti vypráví.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jednou seděli jsme s kamarádem nad láhví vína, v hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina, my zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty, mohlo bejt asi kolem půl pátý. V tom objevil se ve dveřích stín.

Dvoumetrový hovado se na nás vrhlo, začalo nám lámat kytary, v Turánu nám víno z hrdla strhlo.

No tak tohle si poslechni, brouhučku. Jak bys mě miloval, kdybych si nebarvila vlasy, kdybych si neholila nohy,

jak bys mě miloval. Vít jenom vrázky potočila a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

0: polibky mě zbývá.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

a vyjel z Kyjova až do Kyjeva, že prej ho všechno nějak tlačí, ničemu nerozumí a neví, co změnit. V práci se stavil už jen na hodinu a prostě jel obleva, neobleva. Říkal, že přesně neví, začít, ale že musí pryč, že to tu pro něj není. Zrušil svý konto, aby splatil všechny dluhy a mávnul nad tím, co mu visely ty druhý. Vzal pas a kulicha.

ještě mi nalej, snad mi i zbyly nějaký zásady, hlavně mi nesmí dojít nápady, musím mít s kým se o ně pohádat,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zapomeň, lásko, na to, že já jsem jenom ješitnej chlap.

Písek od Tatrovky červenec byl horký a my malovali byt. Potřebovali jsme sehnat štafle, za 300 lepší vlasti v jednou procházku jsem nemohl mít, to teda ne.

0: jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna, sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u rota.

0: Kytky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý letracka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

Jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje.

0: Nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě, pažalsta, jak mě prajtík berioskeli k čajke?
1: Da? Da-da.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl.

rendlík, pihovatá po kometách, kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal a hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadla světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

0: ještě, ještě, ještě.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: je krátce po druhé.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.